Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Čári, čári, mári, puro a kali. Kolo to čári, čári, mári, puro a kali.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkídek.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

umřít. Proto triky teču proudem, sila ví. Vidí z autě černá maska SUV. Pull up dává 4x4G. Řekni a přidám a řekni, kdy máš dost. Řekni, přijdu sám a nebo s mýma bros. Chci tak 100 000, že dáme spolu pousta. Život se točí jako rollercoaster. Fresh night.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
6: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
7: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Dvě pade na krku, boty jsou Gucci, koupil jsem esko Kalioří v brku. Píš na telegramy, psi jsou na rohu, na kapse to zně milion korun. Dvojky litry bůry, zahojili noční můry, zmizli mi závidí furu lejdr, ten

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní pár.

0: rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeše s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
9: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
5: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: tady, oh my god.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Techtok.
1: Dobré ráno všem, Techtok na Fresh Radio je připraven, jdeme na to, za chvíli se podíváme za velkou louži na jejich super čupr zákon.
0: Techtok s Honzou Foltýnem.

vyrobené mimo Ameriku, se prodávat v Americe nebudou. Zvláštní by mě tak jako akorát jako trošku zajímalo, koho zajímá, kolik metrů čtverečních a kolik skříní mám doma. Ale hold, prostě Amici jsou jak special, no a asi to strašně zajímá úplně všechny. Tech Talk.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.

0: Na co se díváte při koupi telefonu? Takový možná skromný dotaz, protože mnozí z vás se dívá i na obnovovací frekvenci. No a víte vůbec, zda ji využijete? Podíváme se na to, frešáci, takže buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

U displejů na mobilních telefonech platí jednoduché pravidlo, frešáci, čím vyšší číslo, tím lépe to vypadá v reklamě. Dřív jsme řešili obnovovací frekvence 60 Hz, pak přišel skok na 90 nebo 120 Hz a ten rozdíl byl opravdu znát. To ani nerozporuju, to je prostě pravda. Telefon najednou prostě působil plynulej, svižněj, rychlej a tak dále. Jenže teď se výrobci trošku předhánějí dále, objevují se mobily třeba se 144 Hz, 165 nebo dokonce ještě vyšší ty frekvence, to jsem viděl. No ale má to háček, přátelé, protože vidět to jde opravdu velice málo, no a hlavně většina aplikací a her s tím stejně neumí pracovat, takže pokud se budete rozhodovat při koupi telefonu a uvidíte pojem obnovovací frekvence, tak stačí, když uvidíte 120 a budete naprosto spokojeni. Tech Talk s Honzou Foltý.

0: Tech Talk.
1: Víte o tom, že SSDčka už nejsou co bývaly, je prostě krize, no a taky to tak vypadá. Za moment na Freshi více, takže buďte s námi.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk. SSD disky ještě donedávna byla jedna z těch nejlepších věcí, jak zrychlit počítač za rozumné peníze. Jenže paměťová krize, která je bohužel v podstatě tady stále, no tak zamíchala cenami, ale i s jinými věcmi a nové modely už nemusí být automaticky lepší volba. Ladíte Fresh Radio, dobrý den, no a jihokorejská firma, kterou určitě všichni znáte, no tak uvedla novou SSD řadu. Na papíře sice vypadají úplně nejlépe, jak mohou disky, jenže háček je v použitých paměťových čipech. Novinka staví na technologii, která má oproti jiným čipům nižší životnost. Oni o tom jakoby i nenápadně ví, v podstatě ti výrobci, protože snížili délku životnosti, no ale veřejně o tom samozřejmě nikdo neřekne. To jsou lidi, co? Takže pokud máte v plánu kupovat SSDčka, tak určitě vhodnější je tentokrát koupit starší kousek.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Tech Talk.
1: I po desáté budeme na freši řešit technická témata. Dobrý den, buďte s námi. No a my jsme vaším parťákem právě i při sobotě v tento den. No a za chvíli se podíváme na sociální sítě.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Tech Talk. Sociální sítě umí být zvláštní, opravdu zvláštní, jo? A hlavně je to velká past, frešáci, protože člověk vezme mobil, jednem tak jako na vteřinu, otevře jednu aplikaci, no a najednou se za 20 minut později objeví někde u nějakého videa, které vlastně vůbec nechtěl vidět, scrolluje dále a prostě je to taková závislácká klasika. Vznikl ale plán mít takzvaný malý NFC klíč. Ten funguje tak, že si ho dáte někde

0: hodně daleko. No a když budete chtít třeba jít na sociální sítě, tak se musíte zvednout, dojít na vámi určené místo, odčipnout si, přiložit všechno, no a pak můžete dále surfovat. Prý se to logicky dosti lidem nechce, podle psychologie, no ale co je právě dobrá zpráva pro všechny tyto závisláky, tak stojí to pár korun, takže kdybyste chtěli, tak určitě můžete zkusit. Stejně, myslím si, že tento případ by mnoho lidem třeba chtělo dělat v rámci ledničky, prý tam taky hodně lidí stráví dost času. No, tak to je tip možná pro výrobce, nějaký čip hodně daleko, ženy možná ví. Tech Talk.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Další informace, co tady budeme řešit, tak bude možná vhodné sledovat a hlavně poslouchat v rámci žáků a studentů, protože víte o tom, děcka, že vás může i učitel vyprankovat, no tak pokud si myslíte, že to absolutně nehrozí, tak poslouchejte Fresh Radio, protože jeden vtipálek něco udělal s učitelů a nebylo to prý moc milé.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Kdy už tam budem!
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to!
10: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

1.8. znamená, že škola se blíží, učitelé pláčou, děti ještě více, hladíte Fresh Radio, dobrý den přeji. No a umělá inteligence může být ve škole celkem skvělý pomocník. Vysvětlí látku, pomůže s osnovou nebo ukáže jiný pohled na problém. To asi víme všichni a je to super. Jenže tady teďka řeknu to, co by vás hodně zajímalo, protože když v podstatě za studenta napíše celou odpověď chytrá inteligence, ani si to nepřečte, tak to už je trošku jiný příběh. Profesor dějepisu na to šel velice chytře a díky za to jemu, protože do zadání zkoušky skryl neviditelnou instrukci pro AI, aby do eseje o průmyslové revoluci vložila nesmyslnou zmínku o Madagaskaru. No a past hold klapla, protože v podstatě děcka logicky na to vůbec jako šla tak, že prostě to tam jenom hodila, skopírovala, nepřečetla si to a hotový text odevzdala bez kontroly. A měli asi blbé známky, takže když tak přemýšlím, asi to tak taky udělám tím dětskám, tím, že jsem učitel, skvělý typ, děkuji a doufám, že žádné dítě neposlouchá. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Co pak jsme se dneska na Fresh Radio dozvěděli? USA je zase special, už jim vadí vlastně i to, že je v podstatě sledují senzory vysavačů. A taky jsme řešili to, že jeden učitel napálil žáky, skryl informaci před žáky a ne před AI v rámci Madagaskaru. Žáci samozřejmě práci zpracovali, akorát si to nikdo nepřečetl a nějakým způsobem už to bylo v háji. Žáci totiž po AI samozřejmě nic nečtou. SSD disky, taky další téma, ty jsou prý v podstatě v této době na nic, prý vyrábí totální šunky, protože kvalitní matroš, ten je bohužel teďka nedostatkové zboží. Tech Talk.

0: tip? Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je za námi, ladíte Fresh Radio a laďte ho i nadále. No a my se uslyšíme opět zítra mezi 9 a 11. Takže ahoj.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio. All day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
6: Posloucháš Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: My taky se chystáme za 14 dní s klukama na Sicílii. Dojet teda autem, tak jsem zvědavý, jaký to bude. Ale po cestě se uděláme pár zastávek v nějakých zajímavých destinacích. No. A horka snáším skvěle v klimatizovaném autě.
2: Jako, takhle, já bych Petře, já bych řekl,
3: já jsem slyšel ty tři zuby, víš, já už mám nové, ale ne, mi to tak naskakuje.
2: Já chci splynout, víš, já chci být jako s tebou. Já jsem tom s tebou. Ne, Petře, já jsem jenom chtěl říct, že jestli ty odjíždíš autem na Sicílii za 2 týdny a já odlétám 17.
3: No a?
2: Tak jsem chtěl jako říct, že vlastně se tam možná jako potkáme, ale nepotkáme, protože ty nemáš žádný náskok, které jako musím říct, že klobouk dolů a čí to byl nápad, jedna Sicílie autem. To je jako, to je strašně daleko, ne?
3: To je jako peklo.
2: Autem ještě, vlastně aby ses na ten samotný ostrov dostal, tak musíš tím trajektem přeplout, že? No, nevím teda.
3: No, to ti jako nezávidím, ale já pamatuju, byl jsem v jedné cestovce a jedna taková jako přes Itálii, mi nabízeli, ale máte tady super zájezd, a ty mi nabízeli právě jako Sicílii.
2: No,
3: jako máte to ubytko, krásné jídlo, to všecko.
2: Ale říkám, bez dopravy.
3: A já říkám, a co doprava? No to si zajedete autem, ne? Jo. Já říkám, ty brdě, to jsem měl ještě starší vůz, říkám, no.
2: Hele, Fabrik a Palermo, no, přepočítávám. Kdyby, mám tady i pěšky, kdyby si chtěl.
3: Ne.
2: Tak autem je to, prosím pěkně, 25 hodin.
0: Mm-hmm. Best of Fresh.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Premium Lumíra Močkovského.
1: Švédský producent Bass Hunter napsal v roce 2007 single Now You're Gone, a to jako emotivní pokračování svého klubového hitu Bolton Anna. Vsadil na plnohodnotný anglický vokál a otevřel si tím cestu do mainstreamový hitparád celého světa. Skladba spojuje jednoduchý eurodance s melancholí rozchodu. Tak už to ve světě taneční hudby většinou bývá.
0: Millennium Lumíra

0: Best of Fresh. Vypovídá na sezuž, nebo?
1: Máš problém, Maldre?
0: Ne. Já jenom, že máme tady téma, které nebude možná úplně příjemné. A naopak potřebujeme, včetně policie České republiky, vaši součinnost, dámy a pánové. Milí posluchači Fresh Rádia. V pondělí večer byl v temném dole v Krkonoších nalezen neznámý muž, který nekomunikuje a odmítl se prokázat. Nemá u sebe doklady, jenom zvláštně kouká a nic nemluví. Policie tak žádá, abyste se ozvali na linku 158, pokud tohoto muže znáte.
1: Muž je středně štíhlé postavy s vypracovanými bicáky. Jeho oči připomínají barvu poměnek.
0: Obočí je na styl Brežněva.
1: Ne, počkej, jako teď už kecáme. Já opravdu
0: ne, s tím obočím nekecáme. Ne. A tohle je volný. Jako nesníme se, třeba aha, to je něčí
1: ne,
0: táta.
1: Ne,
0: jo,
1: ne, jako pak konec. Konec srandy jsem chtěla říct. A my toho muže co? My ho chceme rozmluvit nebo chceme dát někoho, kdo ví, kdo to je?
0: Kdybychom ho chtěli rozmluvit, tak ho tam pošle, tak ho pošleme jako k tobě a podle mě mluví hned. Best of Fresh.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
6: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike. Bring the action. When you

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Best of Fresh.
1: Pro mě máte pěkného, paní Rudová. Můžete,
2: já jsem,
1: prosím?
2: Honzi, takhle, jo. Mě někdy opravdu směrem k tobě nedostačují slova. Jo, opravdu někdy...
1: Já nevím, jestli je dobře nebo špatně vlastně.
2: Nemám ten správný budget. A tak jsem ti koupila tady takovéhle speciální nálepečky s nápisy jako velmi dobře, jsem božský, dal jsi to, excelentně, dobrá práce.
1: Není to spíš pro rádio, ale poslal tě s tím někam?
2: Ne, poslouchej. Ne. Tohle jsou nálepky pro tebe, které ty ode mě budeš postupně dostávat za každý den, kdy přijdeš do práce včas. Jestli si mohu dovolit, ano, byla jsem věřící, takhle bych to řekla.
1: Co věříš, Honzu?
2: Takže jestli si mohu dovolit ti předat první, tak ti tady předávám Happy Day, jo?
1: A dneska já jsem ale teda jako přišel tak, bych řekl. To jako nebyl
2: jenže
1: úplně.
2: Zase si mě viděl asi šťastný, takže jo, dneska takže dostaneš dneska Happy tak, Day,
1: ano.
2: Ale jsem si vědoma, že na awesome, případně jako good job, to jako ještě není.
1: To musím
2: makat teda. To uznáš. Best of Fresh.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Italka Alexia, která před pár lety navštívila dokonce i Ostravu, začínala jako vokalistka u ISMCho. Pak se trhla a v roce 1997 přišel houpavý popěvek U La La La. Speciálně pro Anglii, pak vyšel ještě v tanečním rytmu a dotáhla to až do první desítky tehdy. Měla však i další povedené hitíky Me and You nebo Summer is Crazy.
2: Alešův Old School.

0: Rádio.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasa.

Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Best of Fresh.
1: Hnedka první den, kdy jsem vysílala s Honzou, tak si představ, on šel s Monikou do kina.
2: Cože?
1: Jo, oni byli spolu normálně v kině.
2: Fakt.
1: Jo, protože jí odpadla zkouška, tak šli spolu normálně do kina. Na 3,5 hodiny či nakolik na Odysseu. To teď je velký boom. Taky jsem si říkala, že bych to chtěla vidět, prý je to dobré.
2: Já to vidět nechci.
1: Ne, no to mě to nezajímá, jestli ty chceš nebo nechceš, já to chci vidět. No ale chtěla jsem se dostat oslým můstkem k tomu, že by mě zajímalo, co by se muselo v tom kině stát, že by si ho chtěl opustit nebo ho opustil. Třeba v průběhu toho filmu.
2: Já vůbec nevím asi na to, co ti mám říct, jako jo.
1: Jako
2: asi.
1: Opustil bys někdy ten film, co jako...
2: No já už jsem párkrát jakože odešel, kdy mě to fakt jako nebavilo.
1: Nebavilo,
2: Jeden z těch filmů, který jsem nevydržel se dívat, tak tuším se jmenoval Počátek a je to s Leonardem DiCapriem a větší hovězinu jsem neviděl.
1: Jo, takže to si odešel. No, tak já ti potom ještě řeknu, proč třeba můžeš odejít z kina, co se ti jako může přihodit, jo? Tak
2: jako, myslíš to?
1: Jo! Best of Fresh.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Dab FM anebo apka.

0: Fresh. Maková panenka má jakou barvu vlasů?
1: Maková panenka nemá vlasy.
2: Dobře, no, tak ne, fleška. A doplň...
3: No, na pitbullovi asi.
2: A doplň, kdo chce psa být?
1: Kdo chce, ten tam spadne.
3: Jo.
2: Tak... Co by ne, ale asi ty jo. To tady vedeš.
3: Asi je to v pořádku, ale také my tě gratulujeme. Mimochodem, byl jsi někdy na gáblu v Radegastově Šenku, do kterého tento týden hrajeme?
1: Ne.
3: Nebyl. Nebyl. Takže by to byla premiérka pro tebe.
1: To jo, dal bych kočku na večeři.
3: Mm-hmm. Počkej, jakou kočku?
1: No nějakou novou.
2: Co ty se staráš?
3: Tak jo, tak...
2: Prdnický.
3: Tak mě to ne...
2: Ty čuješ kočku a jídlo.
3: Tak mě to nezajímá, no, tak promiň, no. To, jak se jmenuje ta nová kočka?
1: Já to nemůžu říct, to je tajný.
2: Mm-hmm. Já s tebou naprosto souhlasím, zase jako nemusí vědět všechno, že?
3: Ty jdeš s Petrem? Hej, co to tady na mě zkoušíte, jako? Best of Fresh!

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řiště s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: No, super.
7: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: TechTalk.
10: TechTalk.
9: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: TechTalk.
11: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: have reached a point of no return.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: čas.
1: Milénium Lumíra Moskovského.
2: V roce 2008 Erik Pritz skládá single Piano, a to z čisté radosti z melodie. Žádný složitý příběh, jenom pozitivní energie převedená do klavírních tónů. Tento motiv se stal okamžitě rozpoznatelným a track si našel cestu do klubů až po hlavní stage obrovských festivalů. DJové ho dodnes používají v různých možnostech samplů.
1: Milénium Lumíra

0: Fresh.
1: Zdraví vás Marek Urbanec a taky Mikaela.
2: No já tě vítám zpátky, můj milý kolego. A zajímá mě úplně všechno.
1: Dobře, tak já se zeptám jako první, jak se ti vysílalo s Honzou TikTok Foldínem?
2: No, bylo to velmi tvořivé, kreativní a inspirativní a on byl šikovný a snažil se, takže super.
1: No,
2: takže to
1: tak
2: bylo
1: to
2: dobré,
1: pěkné.
2: Takže
1: jo,
2: fajn.
1: Tak si ho pozví, já to balím a čau.
2: Ale ty prosím tě, přestaň. Best of Fresh.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Buď fresh!
3: Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Fresh. Rozdíl by neměl být větší než 7 stupňů Celsia.
1: OK.
0: Jo, to znamená, že když já jsem včera jel v autě a měl jsem tam vychlazeno na nějakých 22, 23 stupňů, jo, a venku bylo 37, tak je to hodně špatně a potom se nesmíme divit, že jsme třeba nemocní. Pozor na to.
1: No však jasně, jo? Ale venku je teď 24 v centru Ostravy a my máme na klimatizaci 21, no,
0: tak
1: jo?
0: Je to předpisové. Ale... to je normálně, to je písankové.
1: Jedeme dál, Petr, potřebuje 20.
0: 20?
1: Aha, 20 stupňů.
0: Že když venku bylo včera 37, tak bych se říct, že měl skoro 20 stupňů
1: on
0: rozdíl.
1: On chce prostě 20, jo? Zdeněk kope za 19 stupňů.
0: Dobře,
1: okej. Okay. Co tady ještě máme?
0: Tak vy jste, moment,
1: Rostia,
0: vy jste teda jako větší blázni než já potom.
1: Rostia přes noc 22 nastavené na klimatizaci. Tak
0: no,
1: jako představu
0: hele,
1: máme.
0: Pak jsou tady lidi, co o klimatizaci nemají a otevírají okno jenom, jo? Takže
1: no,
0: třeba já doma. Já jsem taky ještě neandrtálec, buď v pědu. Jo, takže.
1: To,
0: takže no, tak mě ne, já jsem se probudil spocený úplně, víš co, a jako počítat s tím, že ráno nestíháš už tak a ještě do toho si musíš hodit tu sprchu, no, je to jako těžké, je to hodně těžké, no, neříkám nic.
1: Hele, zjišťuju, že dneska jsi to taky nestihl, viď?
0: Je to cítit? Je to cítit všude?
1: Není, ne, je to v pohodě.
0: No, dneska jsem to nestihl, ale no.
1: Já vím.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Nejúspěšnější boybandová kapela všech dob, prodali je celosvětově 100 milionů alb, tedy Backstreet Boys, od kterých si dáme vlastně první celosvětový hit Quit Playing Games With My Heart. Oni sice předtím už měli We've Got Going On nebo Get Down, ale tenhle song jim k nohám položil celý dívčí svět, vlastně i chlapecký. Pozor, po letech se znovu vrátili, nové hity, nová deska a také byli na koncertě v Praze.
2: Alešův Old School.

0: Radio. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku.
10: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Oslavit výročí svatby stylově?
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
14: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
15: Tech Talk.
14: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
15: Tech Talk.
16: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Best of Fresh.
2: Okay, ale jako už bys měl vytáčet, že? Jinak chápeš, jo?
3: Ty jsi nervózní strašně.
2: No tak protože je na to limit,
3: tak
2: že?
3: Tak pojďme.
1: Kvíz naopak.
3: Vytáčíme, točíme.
2: Vytáčíme, Vojtu. To už to vzal.
4: Jo? Dobré ráno, tady Vojta.
2: Dobré ráno, Vojto.
3: Dobré ráno,
2: čaulec.
3: Vojto. Tak představ si, že 2000 korun do Golf Park Hotka získává Vojta.
4: Tak to je paráda, děkuji.
2: Prosím. Vidíme, slyšíme, že máš radost. Přeci
4: dobrá,
2: jenom
4: mám radost.
2: Vezmeš sebou kolegy, anebo to prostě prožereš a prohraješ jako zahraješ si sám.
4: Jo. Kolegové mě určitě slyší, jako tímto je pozdravuju, samozřejmě hlavně Michaela a Marťase a Oksanku.
2: A to je tak všechno, že?
4: Ale to je tak všechno, protože si to prožeru se svojí ženou sám.
1: Best of Fresh.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Růžový salon. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Tech Talk.
11: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
1: Tech Talk.
12: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Čekuj Fresh Radio CZ.
3: Fresh Radio.
4: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Nemáš propadávat panice, prostě se dočkáš. Každopádně někteří už se dočkali hromada mrtě Čechů, i přesto, že letošní destinací top 1 je spíše Turecko, tak spoustu lidí od nás, z okolí, kamarádů, přátel, vyrazilo směr Chorvatsko a teď jako...
2: Mrtě lidí.
1: Mrtě? Ok, tak necháme Chorvatsko chorvatském potom, jo? Chorvatsko za pár minut.
2: Strašně se mi to líbí. Mrtě lidí.
1: Mrtě lidí.
2: Mrtě lidí.
1: Mrtě lidí, jo? Jestli to vůbec existuje, tohle spojení. Já to znám teda z dětství. Ano, slovo mrtě ve slangovém vyjádření znamená velké množství nebo hodně.
2: No, ne,
1: spojení mrtě lidí tedy jednoduše znamená, že je někdo moc lidí nebo obrovský dáv, co se na to nepochopil.
2: Ne, já počkej, já jako mrtě, slovo mrtě znám, jo, ale jenom prostě...
1: V jiném významu možná,
2: to,
1: ne?
2: No ne, to ne.
1: A to tam trošku ještě...
2: Mrtě, to zase ne, to je jako... Ne. Ale jakože je to hezké, jako, slyšet to od tebe, jako... Mrtě lidí, ty jste ještě ten důraz za to dala, jako...
1: A tak,
2: vím, že jsme chtěli porobírat úplně něco jináčího, ale mně se to prostě, jako... Jak je ta čeština krásná, opravdu, jako...
1: Je, ale...
2: A kde bude ještě dneska třeba mrtě lidí?
1: Víš co, tak já budu říkat hafo, mraky.
2: Jo, ne, v klidu.
1: Tak zní to líp, než když řeknou, že do Chorvatska odjelo značně velké množství našich spoluobčanů.
2: Jo, asi jo, jen jako tak... mě to prostě překvapilo z tvých úst, víš, že ty jsi totiž jako... Ty jsi ta zaslušňáka tady.
1: Z mých úst, jo.
2: No, ty jsi tady ta zaslušného člověka.
1: No, ale tak z mých úst to ti taky trošku jelo, ne? Teďka mimo tvojí kompetenci.
2: A co jsem řekl?
1: Z tvých úst.
2: Z tvých úst? Takže mě to překvapilo, no.
1: No, tak je taky, že víš, co to úst dá. Jako
2: ty mrtě slova z tvé huby mě překvapily.
1: Ještě jsi i správně věděl, že se tam má dávat z? Z koho
2: tam
1: čeho?
2: Se dává z?
0: Monika Dudová a Honza Perník.

0: klientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Francouzské duo Daft Punk odstartovalo nové tisíciletí hitem One More Time. Vokál naspíval Američan Roman Tony a skladba se stala hymnou houseové generace. Zajímavostí je, že vznikla už o trošku dříve, asi o rok, ale Daft Punk ji nechali právě rok, možná dokonce dva, ležet v šuplíku. A když ji konečně vydali, stala se nadčasovou peckou, která hraje dodnes.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Klimatizace a městská hromadná doprava.
2: Radim by tě chtěl vysvětlit, jak to teda vlastně je, jo?
1: Radime, buď na...
3: Hele, body, co na tom sakra nechápeš? Aha. Prostě se ptá, které z českých měst aha má nejvíce... Jak to říct za první? Nejvíce... autobusů, trolejbusů, tramvají, aha, MHDčka s klimatizací.
1: Ja.
3: To je ta otázka. That's too easy.
1: Tak já ti teda, milý Radime, děkuju, že jsi mi to tak odborně vysvětlil. Úplně
2: je slyšet, jako
1: že ses vůbec nezapotil u toho.
2: Stejně jako já, hele.
1: Inteligente.
2: Prosím tě, už chápeš to, jak to celé myslím?
1: Já samozřejmě chápu, jak to celé myslíš.
2: Děkuji.
1: A řekneš nějaký výjezd z toho?
2: No, až mi ty řekneš podle tebe, jaké první tři místa jsou obsazeny.
1: Ty kokso, teď jsem ti to říkala.
2: No, ale tak no, já dobře, nevím, co platí. Ty jednou místo, řekneš tak, pak jinak.
1: Dobře,
2: jo.
1: Ostrava, první místo, obsazenost a vybavenost klimatizovaných jednotek městské hromadné dopravy 56%.
2: To nemusíš ty procenta, řekni první, druhé, třetí místo.
1: Ty kokso, takže Ostrava, Praha, Brno.
2: Takže Ostrava je první, Praha je druhá, Brno je třetí.
1: Jo, a pojď už na to, jak to má být.
2: Místo 12. Olomouc.
1: Ježiš, po mě první tři řečíme to.
2: Jo, jedeme odzadu. Best of Fresh.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
9: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je! Tam je dinosauří mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
5: On chodí.
7: On je živý.
4: Hoši, velké řeště s průlízkami.
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
6: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Tak po hardwareové rozmluvě s počítačem doufám, že už to všechno bude fungovat tak, jak má.
2: Tak teď už jenom záleží na tom, jestli to bylo tím hardwarem a jestli to pomůže nebo tvýma rukama.
1: Jo, takhle, takže vysílám já, tak je to mýma rukama, jo?
2: Jo, protože já si myslím, že kdyby se to stalo mně a já byla za mixem, tak ty to řekneš úplně stejně. No, zase si za tím mixem, ty za to můžeš. Takže uvidíme, uvidíme.
1: Ne, ale stejně za to můžeš ty, jako víš.
2: Jako proč zas?
1: Většinou za všechno můžou ženské.
2: No ne, za všechno vždycky můžou většinou chlapy. To si myslím já zase já ze ženského úhlu pohledu. A můžeme se teď hádat o tom. A pojď, klidně, máme na to celé 2 hodiny.
1: Za všechno můžeš ty.
0: Best of

nejlepší old school, který znáš.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Britský zpěvák a skladatel a taky lamač dívčích srdcí George Michael, bývalý člen duetu Wham, má na svém kontě tolik hitů, kolem 50 singlů plus 5 alb, no celkem asi 80 milionů prodaných nosičů, že vlastně nevíme, který si dneska pustíme. I když ten z 90, který Freedom, mám asi nejraději i po letech. Jen škoda, že místo dělání muziky se tolik let soudil, nemluvě o jeho předčasném skonu.
2: Alešův Old School.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty?

0: Ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz, Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
2: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Tady Martin, čau.
2: Čau.
3: Ahoj Martine, ahoj. Odkud nám voláš?
1: Dneska z České Třebové.
2: Ale
3: prosím tebe, z České Třebové.
2: A kam ty jsi tam zabloudila, proč?
3: Vlakový koridor.
1: Přesně tak, teďka zrovna jdu kolem toho nádraží velkýho.
3: No jo, no
2: dobře,
3: jo.
2: Dobře.
3: Ale tak zdravíme i do České Třebové, i tam by měl pravděpodobně fungovat náš DAB+, takže je to v pohodě. Teď pojďme ale opět k kvízu naopak. Připraven?
1: No.
0: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
3: Martine, bručí a v zimě spí, kdo to je?
1: Liška?
2: Řekni mi, co je to pivo?
1: Pivo je taková socha.
3: Jaké jí napíšeš ve slově pivo?
1: Tvrdé.
2: Bledá kamarádka sedmi trpaslíků se jmenuje jak?
1: Cruella.
2: Dobře.
3: Co si koupíme v galanterii?
1: No to pivo právě.
2: Dobře, co je více? 2 plus 9 a nebo 3 plus 7? Perfektní.
3: Motýl je zvíře nebo květina?
1: Motýl je rozhodně květina.
2: Hele, jako neplánovaně, ale je to tam. Má dneska svátek Martin?
1: No jasně, dneska slavíme.
2: Perfektní, jdeme na to.
3: Má padouch Grůza kamarády mimo ně?
2: Ano nebo ne?
1: Ne, on má ty trpasliky zase.
2: Super, a doplň nám pořekadlo, zakázané ovoce?
1: Se dá vypálit.
2: Tak
3: hele, to je pravda.
2: Tohle je ta přihláška, kterou jsme tady kdy měli. Ever.
0: Best of Fresh. Fresh. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
0: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh. Prosíme 10 vteřin ticha, jakožto truchlení za to, že v pondělí Jarda to nedal.
1: Cože?
0: No nedal to v pondělí Jarda.
1: Jaký Jarda, prosím
0: Jarda
1: tě?
0: To v pondělí nedal.
1: Já vůbec teď, já jsem ztracený.
0: Pojďme, prosím vás, 10 vteřin ticha, že to nedal ani Michael ve středu. No,
1: tak mám jakoby udělat
0: truchli.
1: Jako ticho, tak já udělám ticho, počkej, tak.
0: Truchli, výborně. A teď se pojďme radovat, protože v našem velkém finále máme Rosťu a Vojtu, takže dva chlapy, kteří se utkají o to, kdo vyhraje právě.
1: A ty jsi říkala, že je 10 vteřin ticha.
0: A tak to už snad bylo, ne?
1: No tak teď.
0: No dobře, tak pardon. Většinou, já trnu, protože většinou, když je ticho v rádiu, tak se spouští záloha, jo? Ale...
1: No, tak,
0: a je tady.
1: Tak to nedělejme raději. Best of Fresh.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Rajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem?

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Moskovského. Antoine Clamarin, velká hvězda francouzské house music, napsala letní banger Cancun Paradise přímo na mexickém pobřeží. Inspirován byl beach party a atmosférou mexického Cancunu. Skladba vystihuje exotiku a energii tropických destinací, stejně jako Clamarinovu zálibu v prázdninových tanečních motivech. A ještě jedna zajímavost. Antoine spolupracoval na téhle skladbě s Tristanem Garnerem, což je velmi uznávaný producent francouzské houseové scény.
1: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Best of Fresh.
1: Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Já bych to přejmenoval Marek pil na Ibize.
2: A to právě všechno chceme jako vidět, jo. Já chci vidět, kolik z toho vypil, kolik z toho nevypil, jaký byl let, kolik si tam nechal.
1: Dobře.
2: A jelikož tahle písnička k tomu naprosto vybízí, tak mi to teďka pojď všechno říct.
1: Začátek je naprosto jednoduchý. Představ si takovou blbou neděli, jednu obyčejnou, kdy ve 2 hodiny sedneš do auta, vyjedeš z Ostravy a zhruba za 12 hodin, ve 2 hodiny a 15 minut, čumíš jak puk na Davida Getu, který stojí vedle Karla Coxe, přeje mu všechno nejlepší k narozeninám, asi v klubu pro 12 000 lidí a je to ten nejlépe vybavený a osvětlený a ozvučený a prostě nej klub na celém světě. Co chceš k tomu asi dodat?
0: Best of Fresh!
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
9: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
11: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Oslavit výročí svatby stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Kdy už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
11: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
14: Moje auto mě reprezentuje.
15: Automička IMO.
14: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
15: Automička IMO.
14: Perfektně umyté auto od 109 korun.
15: Automička IMO.
14: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
15: Automička IMO.
14: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
16: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
9: Selekci Soulful a Deep House Music vám živě ze studia mixuje Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. Groove.

Vstupujeme do druhé hodiny dnešního groovu. Za vysážním pultem gramofony je teď DJ Sun z patičky Manko DJs. Groove Guest Mix. Vše živě. Posloucháš Fish Radio.

A druhá část Groove Live za mixem DJ Sun na pohodu 123 BPM, trošku pomalejší než La Funk, ale prostě každý je trošku jiný a tak to má být. House Music.

poslouchali jste Groove. Mými hosty byli Manko DJs, teď DJ Sun jako druhý a předtím La Funk. Mějte krásný zbytek dne, poslouchejte Fage Radio. Tady byl Roman Chmiel, a.k.a. DJ Horse. A za 14 dnů živě moje maličkost a mé viny. Kluci byli skvělí.

0: Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
13: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
14: From hot new talent to the world's biggest DJs.
15: That's right.
14: Let's go! This is

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Kdy už tam budem!
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to!
11: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
12: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
13: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
14: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.